Hillary? Posokta. Posokta. Posokta. Hillary? Posokta, Zara.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Máme, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

jak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: Vánoční signál? My jsme všude. Rádio MB. Bylo 8 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: moc smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás

0: Rádio MB. Zapni a neřeš.
1: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

A ještě nechápu a možná nikdy nepochopím, třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Truck Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Question. What is love?

0: Magic FR na rádiu MB, 9 hodin a 6 minut pondělí 3. srpna v tuto chvíli pokračuje, no a nám startuje dopolední rozjezd rádia MB. Tak, jak jste na tom, už máte podovolené, nebo se teprve chystáte, klidně mi napište na našem chatu na webu www.radiomb.cz, jsem vám taky k dispozici na telefonu 608 125 300, klidně si zavolejte, anebo třeba do chatu, nebo třeba na Facebooku, nebo do mailu napište o písničku, budu rád. Dopolední rozjezd je tady, následující 3 hodiny je s vámi David a co si dáme, dáme třeba E-Type nebo taky Cyndi Lauper bude, no a rozhodně z 90. se můžete těšit taky třeba na ATC, tak zůstávejte dál s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazu.

Dnes čekáme velký vedro, jasnou až polojasnou oblohu, nejvyšší teploty od 31 do 35 stupňů Celsia. No bude to hrozný, chce to vyrazit samozřejmě někam k vodě, to je jasný. Já vám k tomu budu hrát samozřejmě výbornou muziku, velkou předpověď počasí si dáme tady u nás na Rádiu MB po 11. hodině. Jinak taky nezapomínejte na uzavírky v Mladé Boleslavi, dnes začaly uzavírky dopravy v Čejeticích, takže i na to dávejte pozor. Teď vám posílám Karmu.

Tak tady taky E-Type jsme si dali právě teď na rádiu MB. Mimochodem E-Type vlastním jménem Bo Martin Erik Eriksson a je to jedna z největších hvězd právě Eurodance 90. let. No a právě tohle jméno vzniklo podle auta. Přezdívku E-Type se vybral podle legendárního sportovního vozu Jaguar E-Type. No, za malou chvíli vám ti řeknu, jaký další triky využívají podvodníci ve jménu policie. Zase chodí falešné SMSky, podíváme se na to, krásné dopoledne.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

taky Antare jsme si dali You Belong to Me, to byla další skvělá muzika na rádiu MB při pondělku 3. srpna. A teď dávejte pozor, zní to skoro jako letní slevová akce policie. Překročili jste rychlost, ale když zaplatíte hned, dostanete 50% slevu na pokutu. No, tak tahle nabídka zní až podezřele dobře, ale ve skutečnosti jde o další krok kyberšmejdů, kteří se tentokrát vydávají za policii České republiky. No a cílem samozřejmě není vyřešit pokutu, kterou jste ani nespáchali. Záměr je dostat vás na podvodný web a získat vaše osobní údaje. Tak na to dávejte bacha. Policie upozorňuje, že žádný takovýhle pokuty SMS-kou nikdy neposílala a nikdy posílat nebude. Dávejte na to bacha.

0: Miracle. Další skvělá hudba na rádiu MB v 9 hodin 35 minut. Za malou chvíli si dáváme ATC My Heart Beats Like Drum, to je jasný. Taky vás musím upozornit na to, že už v příští hodině budeme soutěžit o lístky na Valečovské léto. 7. srpna totiž pod hradem Valečov vystoupí Arakain, Panoptiko a taky Bastard. Tak pokud ještě nemáte naše telefonní číslo do studia, tak se ho zapište 608 125 300. Teď už vám ale posílám samozřejmě slíbený ATC.
1: Rádio MB. Rádio MB.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Kde končí signál? My

DJ Bobo na rádiu MB, 9 hodin 45 minut a já tu mám taky vzkazy, který píšete, píšete si o písničky, takže teď mi píše Simona, dobré dopoledne do rádia MB, posloucháme vás už od rána při práci a díky vám ten den utíká mnohem rychleji, tak děkujeme Simono, přeji pohodový den, za chvíli posílám další muziku, to je jasný, dále nám píše Franta, ahoj rádio MB, děkujeme za skvělou muziku a prima společnost, posíláme pozdrav všem řidičům, lidem v práci i doma a přejeme pohodové dopoledne plné oblíbených písniček. Jasný, tady u nás na rádiu MB je Eurodance jako doma. Teď DJ Valium.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Boson, This is Our Life, to byla další muzika na rádiu MB, 6 minut po 10. hodině dopolední při pondělku 3. srpna. Vás od mikrofonu zdraví David, přeju vám, aby se vám krásně poslouchalo. No a o čem se budeme bavit? Samozřejmě nějaké ty informace z Bolky, taky se podíváme na silnice a rozhodně budeme soutěžit o lístky na Valečovské léto. Už tento pátek tam vystoupí Arakain, Panoptiko a taky Bastard, takže můžete vyrazit pod hrad Valečov. Lístky máte na vstup na fest.cz nebo úplně zadáčo tady u mě na rádiu MB. Tak si na to počkejte, za chvíli soutěžíme.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.

0: Conan Gray, Neverending Song, to byla další muzika na rádiu MBM, no a teď už je v pohotovosti telefonní číslo 608 125 300, protože soutěžíme o lístky na Valečovské léto. Tento pátek tam vystoupí Arakain, no taky další skvělá kapela Panoptiko a bude i Bastard. Tak tedy ještě jednou, pokud chcete vyrazit zadáčo na Valečov, můžete volat právě teď 608 125 300.
1: Rádio MB, za

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.
2: And you love it. Yeah. I check it out now.

0: Muzika na rádiu MB, to je jasný. Jasný je taky, že je pondělí 3. srpna. No a dorazil Luky. Luky my už máme po dovolených, tak se o tom pojďme popovídat.
1: Ano, stejně tak jako většina Boleslavy, protože vlastně škodovácká celozávodní dovolená právě skončila. Většině lidí, někteří se ještě válej pár dní doma, jako třeba můj bratr, tak ten ještě na chalupě. Ale vlastně já jsem rád, že už jsem v práci upřímně, protože ta dovolená byla náročná a tentokrát, Davide, to nebylo tím, že bych jí celou prochlastal.
0: Ne.
1: Tentokrát to bylo, že jsem na dovolený v Turecku hned druhý nebo třetí den nastyt, spálil jsem se, udělal se mi opar na čele a dostal jsem hroznou
0: rýmu. Prosím tě, ty už nikam nejezdí.
1: Tak,
0: no. Buď doma, tady ti to stačí.
1: To je to, o čem mluvím. No pak jsem se, další týden jsem se 2 dny teda lehce přiopil na bráchový svatbě, no ale od té doby se kulíruju a jsem rád,
0: no,
1: že
0: to je chrapot,
1: už...
0: je to znát ještě pořád.
1: Ano, furt chrchlám, furt rýmuju, jak se to říká, smrkám.
0: Jasný.
1: No, takže jsem ještě ke všemu vyhráblej po té dovolený.
0: To je peklo, tohle se stává většinou v zimě na podzim a ty se nastydneš pěkně v Turecku ve 40 vedrek.
1: Ale tak nejsem jediný, tak to jsou ty klimatizace, no, viď? A člověk stárne, tak už to prostě snad trošku hůř, no. Musíme si to přiznat.
0: Je to tak? My se vrátili v pátek z Bulharska, tam bylo krásných 28-30 stupňů, pohodička, moře, to mělo ze začátku 22 stupňů, pak to teda stouplo na 25, bazén nějakých 28, moře teda na mě bylo studený, ty mě znáš, že já jsem choulostivej.
1: Ano, o tom se bavíme
0: většině. Ale vlesem tam.
1: Tak to je skvělý. 22 za mě je úplně super teplota, protože to ti prostě osvěží bazén nebo moře, který má 28 stupňů.
0: Hele, je pravda, že člověk z té vody vylez a vůbec mu nebyla zima. Vůbec, tam foukal ten krásně teplej větřík a to byla pohodička, jako jo.
1: Tak to my jsme měli v Turecku většinu dní přes 40 stupňů, no, někdy i 44 a to za mě bylo prostě přehnaný, no, to jako fakt přitopili a to já si už jako rozhodně neužívám. To mě nebaví ani pít, ani dýchat, ani fungovat, takže já jsem vlastně byl jenom v bazénu a ucucával jsem studený pivko, no a tak se to na mě podepsalo.
0: No,
1: prostě.
0: No, tak vy mám klidně taky napište, jakou jste měli dovolenou, nebo jestli se teprve chystáte na našem webu www.radiomb.cz, tam je chat, tam si můžete vylít své srdce.
1: Ano, a já si rád počtu, jestli jsem v tom sám, jestli jsem z dovolený přijel takhle rozbitej jenom já, anebo jestli to je na více do fronta.
0: No tak nám napište, těšíme se na vaše vzkazy, pondělí 3. srpna pokračuje.
2: Radio MB, zapni a neřeš.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Při pondělku 3. srpna, no a co nás čeká teď? No dáme si českou muziku, za malou chvíli taky třeba Fresh System, další devadesátka je tady před námi, no a po 11. hodině si budeme povídat třeba taky o tom, o trendech, které teď hýbou internetem, jaký překvapivý jídlo obchodníci prodávají, tak to se taky dozvíte. No prostě, užívejte si dnešní den.
1: Radio MB.
0: Tak, teď jsem vám chtěl zahrát FM Factory, ale nějak nám to nevyšlo, takže vám je tam házím právě teď. Užívejte den.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memorial Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné Mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Stále ladíte Radio MB a ladíte nás i po 11. hodině. No a to dnešní datum je zajímavé hned z několika důvodů. Dnes si připomínáme Mezinárodní den melounu, takže jestli jste dneska neměli ještě něco osvěžujícího, možná je správný čas to napravit. No a přiznejme si, existují jen dva druhy lidí. Ti, kteří meloun jedí elegantně, a ti, kteří po třetím soustu rezignují a smíří se s tím, že budou mít šťávu úplně všude. Tak, co nás čeká v téhle hodině? Samozřejmě výborná muzika, výborná. Dáme si Hit and Hide nebo třeba Fat Font a rozhodně nebudou chybět ani takové hvězdy, jako je třeba Enlí. Při pondělku 3. srpna si to užíváte ve společnosti Rádia MB. Za malou chvíli se podíváme taky na to nejzajímavější, co právě hýbe internetem. Já jsem David a posloucháte poslední hodinu dnešního pondělního dopoledního rozjezdu.
2: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: Pondělí 3. srpna, krásný den vám přeji. Pojďme za obchodníky. Ti zjistili, že dnes už nestačí prodávat dobrý produkt, musí být hlavně překvapivý. Jedním z hitů letošního léta se stal sendvič s jahodami a smetanou. Na internetu to vyvolalo bouřlivé debaty, někdo ho miluje a někdo tvrdí, že to je gastronomický zločin. Přesně to z něj udělalo virál. Takže platí jednoduché pravidlo. Když se lidé na internetu hádají, obchodníci si mnou ruce. Co nás čeká za malou chvíli tady na Rádiu MB, bude předpověď počasí. Krásné pondělí. Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Rádio MB. Rytmu.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Pondělí 3. srpna pokračuje, no a dnes čekáme spalující vedro, jasný.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Super den vám přeji, pondělí 3. srpna pokračuje. No a teď pojďme za moderními auty. Ty hlídají skoro všechno, pípnou, když přejedete čáru, když jedete moc rychle, když se přiblížíte nebo když se podle nich málo soustředíte. A já tedy můžu říct, že když jsem měl v pátek z letiště autem, tak jsem si chvilku nepohlídal rychlost a to auto mě fakt jako vyzvalo, že jedu rychle. Tak nevím, jestli za chvíli otevřeme dveře, auto se zeptá a opravdu si myslíš, že tenhle outfit je dobrý nápad? Třeba i to se někdy stane. Uvidíme. Já vám přeji krásný den, teď se loučím a ozvu se ještě jednou po 17. hodině.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je na

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: díky moc.
1: Bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Valečovské léto bude pokračovat v pátek 7. srpna. Opět to bude pořádná jízda. Vystoupí Arakain, Panoptiko a také Bastard. Vstupenky zakoupíte na www.vstupnafest.cz anebo přímo na místě.
1: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Milovníci upravených automobilů, sportovních vozů i veteránů si mohou do kalendáře zapsat sobotu 8. srpna. Na krásné louce v Mladé Boleslavi se uskuteční vůbec první ročník akce Diamond Car Meet Boleslav, která chce do města přinést moderní automobilový sraz s rodinnou atmosférou a bohatým celodenním programem. Kapacita vystavených vozidel je stanovena na 260 aut. Brány areálu se otevřou v 11 hodin.
0: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: start do nové hodiny a já už vás tady, kamarádi, oficiálně po dovolený vítám. Sice si z ní ještě lížu rány, sice jsem ještě nachlazený, ale můžu říct, že jsem skoro rád, že už to mám za sebou, protože opravdu letošní dovolenou jsem si pěkně užil. A samozřejmě slovo užil je v uvozovkách, ale ne, bylo to fajn. No tak já doufám, že vy jste v pohodě, že vy jste si z dovolený nepřinesli žádný následky. A pokud jo, máme zase rok na to, abychom se dali dokupy. Každopádně zpátky do reality a do té naší hudební se vrhneme právě teď. Nebus, Mark Voss a Dara Rollins. Dáme si třeba taky See You a spoustu další skvělý muziky. No přátelé, co dodat, jdeme opět do práce a já můžu říct, že jsem se na vás těšil. Takže jdeme dál užívat muziku, pokud vy si stále ještě třeba užíváte dovolenou, jenom tiše závidím. No pokud už jste taky v pracovním procesu, tak si to prostě pojďme udělat hezký. Já jsem Luky, posloucháte Rádio MB, no a právě teď, taky do 16. odpolední úlet, jdeme se na to vrhnout.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: To byla Arabela na rádiu MB. Pondělní odpoledne jsme s vámi, no a my se teďka ještě pojďme mrknout zpátky na dovolenou. Pro někoho už to je jenom vzpomínka, stejně tak jako pro mě, ale každoroční dovolenkový evergreen, pokud vyrážíte někam do zahraničí k moři nebo k bazénu, je boj o ručníky. Ano, musím se přiznat, i my jsme si přistali, abychom si zabrali lehátka, protože jinak nebyla šance. No, spoustu lidí je tohleto samozřejmě štve i mě, ale nedá se nic dělat. Když je nemůžeš přemoct, přidej se k ním. Takže i my jsme tenhle ten dovolenkový nešvar provozovali. Ale právě tahle ta taktika naštvala jednoho turistu na Malorce v hotelu. No a ten se právě těm zabíračům ručníkovým, jak se jim říká, pomstil opravdu netradičním způsobem. Štvali ho zkrátka věčně ručníkama obsazený lehátka u bazénu. No a také jednoho krásného dne posypal svědícím práškem a ještě se u toho natočil, což se pak dostalo právě na sociální sítě a až k nám do Rádia MB. Takže samozřejmě i tohleto je řešení, jak se tomuhletomu dovolenkovému nešvaru bránit, ale jak říkám z vlastní zkušenosti, někdy zkrátka není jiná možnost, pokud svoji dovolenou nechcete trávit někde na zemi nebo na kraji bazénu. Každopádně ale většina z nás ručníky bude řešit zase až za rok a do té doby máme dost času, tak si pojďme zahrát. Posílám další muziku na Rádio MB. Užívejte slunečné odpoledne.
1: Rádio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: naladěné vaše rádio MB při pondělku s datem 3. srpna. Ano, máme tu další měsíc, neskutečně to letí. Budu se opakovat stále a stále dokola. Ale než se nadějete, budou tu opět Vánoce a možná někdo z vás už pomalu začíná schánět vánoční dárky. No, zhruba za měsíc typuju se začnou objevovat v obchodech, v regálech vánoční ozdoby a čokoládový kolekce. Každopádně ale teď se ještě pojďme soustředit na léto, na dovolený, který máme, tedy většina z nás, mladou Boleslaváků za sebou, protože škodovákům skončila celozávodní dovolená, no a teď už jsme všichni pěkně zpátky na startovních čárách v práci. Každopádně ale pokud jste byli někde na dovolený na pláži a váleli jste se na lehátkách, tak jste měli vlastně i štěstí, protože zhruba před 2 lety se z jednoho rekreačního areálu v italském městě Reggio Emilia během jedné jediné noci ztratilo z pláže 350 slunečních lehátek. No a proč o tom mluvím po 2 letech? Protože tyhle ty lehátka se právě teď našly. A to stovky kilometrů daleko až na pláži v albánském Caporodoni. Takže přátelé, někomu stálo za to během jedné jediné noci ukrást a odvést x stovek kilometrů 350 lehátek. No a pro majitele, kterýmu byly lehátka ukradný, to nebyla úplně malá škoda, protože tyhle ty lehátka byly v hodnotě 1,1 milionu korun. No a tuhletu záhadu, kam se lehátka ztratila, pomohla vyřešit jedna italská turista, která právě v Reggio Emilia žije, a když přijela do Albánie na dovolenou, aby si na tomto skalnatém výběžku v Jaderském moři odpočinula, tak tyhle ty lehátka okamžitě poznala. Zlodějčci se totiž ani neobtěžovali sundat označení původního hotelu, původního majitele z lehátek. No hold, i krásce musí umět.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmé.

0: plném pracovním nasazení, v plné polní jsme už i my tady na rádiu MB. Po dovolených jsme se tu opět sešli. No a s vámi už je po 14 dnech taky konečně odpolední úlet. Na startu nové hodiny jsme si dali Clock, dali jsme si Roxette, následovat už budou Krištofové, 18, Mark Korn. No určitě ještě nějakou další muziku tam pro vás najdu. No a na tom, že jsou za námi už dovolený, se najdou i pozitivní věci. A třeba to, že se nám opět rozjíždějí kulturní akce, festivaly a koncerty. Několik jich je před námi i tady na Mladoboleslavsku. Už tento pátek se můžete těšit třeba opět na Valečov, kam dorazí tentokrát kapely Arakain, Panoptiko a taky Bastard. Můžete se těšit 22. srpna na další v pořadí už druhý Koupák Fest. Tam nám vystoupí Kristýna, UDG, Berenika Kohoutová a taky kapela Ševihadlo. No 15. srpna nás se taky čeká multižánrový festival na Louce v Krnsku. Takzvaný Kofest, no a tam dorazí kapely Obraz, Siluety, Votazník, taky DJ Jiskra, Satanová malá raketa, Rainer a nebo D-Duckies. Takže je toho před námi opět dost, doufám, že jste plný sil, no a taky na všechny tyhle ty akce u nás na Rádiu MB budeme soutěžit o lupeny, o vstupenky, takže určitě bedlivě sledujte naše vysílání, naše facebookový a webový stránky. No třeba právě vy vyrazíte na jednu z těchto skvělých akcí úplně zadarmo. Teď už vyrážíme do další muziky. Mark Korn, Sing a Song Now Now. Krásný den.
1: Rádio MB. Rádio MB. Určitě.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.

0: 18 Take a Chance on Me, to je muzika pondělního odpoledne, vyladíte vaše rádio MBN. No a kamarádi, když už jsme dneska u těch dovolených, na který teďka v tuhle tu chvíli už jenom vzpomínáme, tak se pojďme ještě pobavit o tom, jak třeba právě vy nejraději na dovolenou jezdíte nebo lítáte. Za mě jednoznačně nejlepší letadlo, protože tam už pro mě, tedy na letišti, začíná dovolená, tam už otvíráme pivko a zkrátka užíváme si to od začátku až do konce. Možnost je taky vyrazit třeba autobusem, ale to je za mě ta úplně nejhorší možnost, protože tam nemáte prostor, nevíte, kdy vám řidič zastaví a jestli vám vůbec zastaví třeba na toaletu. Vyrazit můžete vlakem, to je takový můj sen, určitě bych chtěl zažít takový to noční kupé a ráno se probudit třeba v Chorvatsku, no ale nesmíme zapomínat na možnost taky třeba vyrazit vlastním autem. Tuhletu chybu, v uvozovkách chybu, jsem udělal před několika lety, když jsme s rodinkou vyrazili do Chorvatska. Cesta tam dlouhá zhruba 1200 kilometrů nám trvala nějakých 11 hodin. To bylo ještě v pohodě, v noci, silnice, volný, no ale cestu zpátky, tak tu jsme moc nevychytali. Vyrazili jsme přes den a ještě o nějakým státním svátku, takže cesta domů nám trvala 23 hodin a to už jsem byl mírně rozladěn, protože v koloně před chorvatskými hranicemi jsme stvrdli zhruba 10 hodin. No a proč o tom mluvíme? Protože právě teď je situace na jihu Chorvatska ještě horší. Přichází odtamtud zprávy o mimořádně dlouhém čekání v autech a podle hlášení z tohoto místa to může být až 28 hodin. A skutečně někteří řidiči právě v kolonách na cestě do Chorvatska a nebo domů zůstanou stát klidně i víc než den. No a pokud nemáte zásoby vody nebo jídla, tak už se dostáváte celkem do velkých nepříjemností. Takže pokud vyrážíte do této oblíbené české destinace, určitě to ještě zvažte anebo dobře plánujte. Já už jsem naplánoval další muziku a dáme si právě teď Youngblood. Jdeme na to.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Silné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Yo, big wave. Tell them I'm

jsme si také trošku zavzpomínali na dovolený, který má už většina z nás za sebou. Pokud jste ještě ty šťastnější a ještě se válíte někde u vody nebo na pláži v lepším případě, tak samozřejmě přeju vám to, užívejte. No a tady už dál budete užívat s Romanem. 16. hodina se nám blíží, s ní samozřejmě taky už kolega a právě on vám tu bude teď dělat v následující hodině společnost. No tak já bych řekl, že ten start, podovolenkový start do zaměstnání, do práce jsme zvládli v pohodě. Doufám, že jste to v práci moc nepřeháněli, protože dostat se zpátky do toho tempa, to chce určitě čas. Takže kamarádi, opatrně. Já se loučím, já se na vás těším zase zítra se 14. hodinou a s naším odpoledním úletem. Mějte krásný zbytek pondělního dne. Ahoj. Radio MB.

0: 16 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Tuto sobotu 8. srpna můžete vyrazit na Michalovickou Putnu, kde vystoupí Taxmeni. Koncert v rámci letní scény začíná v 19 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál?
3: My jsme všude. Rádio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Pěkný podvečer po 17. hodině, jsem rád, že ladíte Rádio MB. No a víte, co je na létě zajímavé? Že člověk plánuje jeden obyčejný den a nakonec z něj bývá ten, na který ještě dlouho vzpomíná. Stačí nečekané setkání, dobrá muzika nebo historka, kterou budete večer vyprávět ostatním. No a dnešní datum má i jednu zajímavost. 3. srpna se svět připomíná Mezinárodní den plánování rodiny. No a připomíná, jak důležité je dělat informovaná rozhodnutí o budoucnosti a zdraví. Téma, které se dotýká milionů lidí po celém světě. My teď ale plánujeme hlavně pohodový podvečer. Čeká nás skvělá muzika, zajímavé příběhy, internetové novinky, tak to pojďme odstartovat. Tady je Rádio MB.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Radio MB, to jsou devadesátky a vůbec energická muzika právě pro vás. A víte, co dnes frčí na internetu? Limitovaná edice. A je jedno, jestli jde o sušenku, limonádu nebo čokoládu. V tu chvíli lidé vyrážejí do obchodu rychlostí, jako by rozdávali zlato zdarma. Nejlepší na tom je, že půlka lidí ani neví, jestli jim to bude chutnat. Hlavně, že ostatní už to nesehnali. No, pondělí 3. pokračuje krásný den. Radio MB.

0: Rádio MB. Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Sklady, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Miluším, přejeme všechno nejlepší, ladíte Rádio MB, no a na internetu se zase rozjela jedna z nejoblíbenějších českých disciplín, focení cen másla. Stačí, aby se někde objevila kostka za nečekanou cenu a sociální sítě mají o zábavu postaráno. Je fascinující, že zatímco jinde řeší akcie nebo kryptoměny, u nás se nejvášnivější debaty vedou u regálu s mléčnými výrobky. No nic, moji milí, koukněte taky na náš web, máme tam dva nové články dneska. Žena varuje před sexuálním napadením na Radouči, které se stalo včera, tak si to přečtěte na webu www.radiomb.cz. Já se na vás budu těšit opět zítra po 9. hodině dopolední naslyšenou.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav ožije velkým tuningovým svátkem. Na krásnou louku míří první Diamond Car Meet. Akce se uskuteční 8. srpna. Organizátoři očekávají přibližně 260 pečlivě vybraných vozidel z celé České republiky. Brány areálu se veřejnosti otevřou v 11 hodin a kromě samotné přehlídky automobilů nabídne Diamond Car Meet také bohatý doprovodný program.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, zapni a neřeš.

0: Říká se, že hrady mají svá tajemství. Valečov má letos jedno nové, pořádnou rokovou nálož. V pátek 7. srpna pod hrad Valečov dorazí Arakain, Panoptiko a Bastard. Tři kapely, jeden večer a dost decibelů na to, aby se probudili i rytíři v hradních sklepeních. Tak vezměte partu, dobrou náladu a hlasivky, ty budete potřebovat nejvíc. Valečovské léto, pátek 7. srpna pod hradem Valečov. Vstupenky najdete na vstupnafest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Rádio MB. Zapni a neřeš.
1: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB, zapni a neřeš.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29, Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: láska?
1: To je otázka. Láska tak kvete, když někde postel praská. Můžu říct, klidně tady a hned holky jsou všude. Jsou jich plný ulice i internet. Prý není možný všechny ženský světa mít, ale kdo říká, že se o to nesmíš ani pokusit. Svět patří tomu, kdo hraje poker s osudem. Tohle je život a nic víc už nikdy nebude.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 8. srpna vás čeká koncert ve stylu country a western s kapelou Taxmeni. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Smolíčkovi a Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: B. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
1: Tokyo FM. Watashi Akashi. We are in!

down. Welcome to paradise. www.radiomb.cz